svým závodě chytrosti. Vyhýbá tě k souboji o místo ředitele zoologické zahrady a jestli prý nepřijdeš, znamená to, že uznáváš její vítězství a vzdáváš se místa ředitele v její prospěch. Už to rozhlásila všem zvířátkům a ty čekají u pavilonu opic, vykládal udýchané rdíče. Ach, ta prohnaná liška. Všem to oznámila a jestli nepřijmu její výzvu,